vyhraj 90 tisíc eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj medzera krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Aj toto sa fantasticky počúva. Hity overené časom, aktuálne teda od Helenky Vondráčkovej a Ty se ptáš, co ja, ale zostaneme ešte pri jednej českej hudobnej star.
1: Pri Marie Rotrovej, ktorá 19. decembra pár dní pred Vianocami zavíta na Slovensko. V Bratislave chystá jeden krásny gala koncert.
0: Ono, my sme sa o ňom už bavili aj pri jej nedávnej návšteve v Rádiu Vlna, aj o tom, že ten repertoár bude trošku prispôsobený tomu vianočnému času.
2: Bude prispôsobený určite. Budu spívať asi tak tři vánoční písničky. A...
0: Môžem hádať?
1: Z Kožápky.
0: Padá hviezda.
2: Padá hviezda z Kožápky. A vrátil se zpátky ten vánoční čas.
0: Dve z troch sme uhadli.
1: Dobrý sme. Inak okrem toho mnoho ďalších krásnych hitov Marie Rotrovej tam odznie a mnoho z nich prezradí a o mnohých z nich teda prezradí už tento víkend.
0: Prezradíme viac tu u nás na Vlne, kedy teda budete môcť dokonca vyhrať lístky na spomínaný gala koncert na 19. decembra dvakrát v sobotu do obeda a po obede a dvakrát v nedeľu.
1: No a na jednej pesničke sme sa aj pristavili, respektíve pri jednej pesničke a venujeme jej čas aj teraz, lebo my s Milanom ju máme veľmi radi.
0: Veľmi.
1: Volá sa Řeka lásky.
3: Řeky lásky prou kolem nás prdál, přebroď řeku svou a přijdi blíž.
2: Řeka lásky, tak ta má taky zajímavou historii, protože napsal Jaroslav Vikrent pro sebe. On byl písničkář, kytarista a s námi jezdil jako host s naší kapelou, ještě s Flamingem Ostravským. A tak on si taky brnkal v ty šatně na kytaru a zpíval a připravoval si ji pro sebe a mně se strašně líbila, tak jsem chválila, říkám, to je krásná písnička, pořád jsem chválila, až se mě zeptala, chtěla by si zpívat, říkám, jo. Takže písničku, kterou si napsal pro sebe, nakonec věnoval mě a já jsem za to hrozně vděčná, protože ji mám ráda a diváci ji mají také rádi a určitě si ji poslechnu 19. decembra v Peugeot Aréně.
1: Tak, inak to slovo vďačnosť veľmi vystihuje, aj počas tohto rozhovoru sme sa o tom mohli presvedčiť, rovnako slovo pokora a pozitívne nastavenie a toto všetko z vás cíti, čiže možno, že aj tomu ďakujeme my ako poslucháči, že vás môžeme celý život počúvať a ešte dlho, dlho budeme a to vám aj želáme rovnako aj na tom vianočnom koncerte, aby ste si toto v prvom rade užili, aby aj ten slovenský fanúšik bol taký srdcu blízky, možno rovnako ako ten ostravský, lebo k nemu prechovávate určité city a aby to jednoducho vyšlo, ako sa hovorí u nás, na parádu.
2: Ja moc ďakujem, vy ste mi dojala. A už teď se těším na koncert.

0: potom aut. Pesnička na zamyslenie na kameni kámen. Bronto sa už počúvate hity overené časom z Rádia Vlna.
1: Výlet na vlne s Didianou.
0: A samozrejme, že už piatok večer, najmä teda krátko pred pol siedmou, možno mnohí vieme, čo budeme robiť cez víkend, niektorí budeme robiť, niektorí budú výletovať. A my pôjdeme teda po 12. na výlet na vlne s Didianou, tak sme zvyknutí každý týždeň a zajtrajšok nebude výnimkou. Uprostred nádherného parku, ktorý prechádza do rozsiahlých lesov na okraji chránenej krajinnej oblasti Brdy, vznikali tóny, ktoré dnes pozná každý, celý svet, vrátane teda slávnej opery Rusalka. Jej autor Antonín Dvořák do Vysokej u Příbramy chodil často a napokon novorenesančný zámok uprostred parku sa stal jeho letným sídlom. Choval tam svoje holuby, prechádzal sa k blízkemu Rusalkinmu jazeru a po prechádzkach si zapisoval svoje hudobné nápady. Na výlete na vlne Didiana vyspoveda priamo teda v pamätníku Antonína Dvořáka, jeho riaditeľa Vojtecha Poláčeka. A reč bude aj o mnohopočetnom potomstve pána skladateľa.
2: V horní lince rodinného stromu jsou tam vyobrazeni i ti Dvořákovi potomci, celkem tedy 9 dětí, z nich 3 první zemřeli hned v nízkém věku, 6 dalších se již dospělosti dožilo a s jedinou výjimkou měli své vlastní potomstvo. Ta rodina Dvořákovská je tak i dnes poměrně početná, když je nyní žije celkem 17 prapravnuků a vnuček. Prapravnoučat bude jistě ještě více a dokonce se mezi nimi najde ještě i ten hudební talent, když tedy jeden prapravnuk studuje na dirigenta.
3: Výborně, gratulujeme.
2: On tedy nemá ani to příjmení Dvořák, ale o to více by to tedy byla jeho vlastní zásluha.
3: To je krásné. A nevíte, podle čeho dal Dvořák názov Rusalke? To bylo také běžné jméno, alebo proč Rusalka?
2: To je tedy spíše za autorem libreta, proč tu bytost, tu osobu nazval Rusalkou. To byl tedy Jaroslav Kvapil a Dvořák už přišel k hotové věci v zásadě.
3: A čím byl ten příběh o Rusalce inspirovaný?
2: Ten tedy vychází třeba z Andersenovy Malé mořské víly. Nejde zase tak jako úplně originální příběh. Vychází zkrátka už tedy z nějakých podobných takových děl, která vznikla.
3: Jeho prvé velké dílo bylo které?
2: Jako na začátku dá se říci, ty jeho první úspěchy v cizině, to bylo hlavně tedy v Anglii a tam byla populární hlavně vokální díla jako mše nebo kantáty. To asi tedy nějaké, řekněme, díla tohoto typu z počátku 80. let. Ta tedy stála za tím, že se Dvořák nějak zásadněji prosadil.
0: Letné sídlo Antonína Dvořáka navštívíme už zajtra po 12. Tak budeme rádi, jak pôjdete s nami na výlet na vlne.
1: Počúvajte Výlet na vlne s Didianou. Každú sobotu po 12. Vyhraj 90 000 eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.